Radio Stage. Headlineři.

0: Přijďte si užít rozmarné jaro do Aquapala z Praha.
1: U nás slunce svítí každý den, voda má 30 stupňů, vzduch ještě víc.
0: Užijte si zábavu na nejdelším tobogánu, v skluzavkách, v mořském vlnobití nebo na pirátské lodi.
1: Aquapala z Praha. Zábava na celý den. Více na aquapalas.cz.
2: Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
3: Cyrilovy brambůrky, různé druhy, 100 gramů za 17,90 a Pilsner Urquell světlý ležák půl litru za 25,90 až do 2. června.
2: Kaufland.
4: Tankování je teď docela rodeo. To Centropol drží ceny energií pěkně na uzdě. Má dost elektřiny a plynu i pro vás, tak přejděte k Centropolu. Zafixujte si ceny až na 3 roky a získejte jistotu v nejisté době na centropol.cz nebo ve vašem zákaznickém centru. Centropol.
5: Kup kávu a zachraň Rafikyho přátele. Rafiky byl samec horské gorily. Potkali jsme ho v Africe při cestě za kávou, ale před 5 lety ho zavraždili pytláci. Pojmenovali jsme po něm novou kávu Mountain Gorilla Coffee. Rafiky. Rafiky znamená svahilsky přítel. Káva Mountain Gorilla Coffee Rafiky přátelsky pomáhá horským gorilám. Tak kup kávu Rafiky a zachraň Rafikyho přátele. www.kavagorilla.cz.
6: Radio Stage. Stage. Poctivej český festival.

svůj klid, temný síle nebudou mít o tebe zájem. Na konci vlci přestanou vít.

0: Pokud nemá kopák kadenci zbíječky, tak je to ploužák. Jak to nekončí na tor, tak je to dechovka. Máte málo metalu v krvi? Nalaďte si náš slušný stream Hard and Heavy a budete na svých. Od asesoru po Vitacit a všechno mezi tím. To je náš stream Hard and Heavy na rockradiostage.cz.
1: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
2: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 km. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
1: A tak to bude drahé.
2: Kdepak. Za cenu běžného spalováku. BYD C-Line 5. Už od 699 tisíc korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com.
3: Nemáš co na sebe? Chodíš jako trhan, ale do kvádra tě nikdo nedostane. Pořiď si slušný oblečení na e-shopu Rock Radia na www.rokovýradio.cz. Trička, mikiny, ponožky a spoustu dalšího. Slušný hadry na www.rokovýradio.cz.
4: Léto chutná ve Španělsku pokaždé jinak. Na tapas do Sevilly, za architekturou do Bilba nebo za sluncem do Barcelony. Z letiště Václava Havla Praha můžete letět přímo až do 20 španělských měst. Vyberte si téměř 200 destinací na www.prg.aero.
0: Rock Radio Stage.

0: Radio Stage. Stage. Poctivej český festák.
1: Milí čtenáři, ve starém pískovcovém lomu v Boskovicích opět ožívají mé dobrodružné příběhy.
2: A tava!
3: Přichází Vinnetou a velkolepé divadelní představení pod širým nebem Poklad na Stříbrném jezeře. O letošních prázdninách posledních 20 představení.
1: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj alias Honza Koten.
3: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz nebo v síti Ticketportál.
4: Metal Fest Opener.
5: Do plzeňského Lachotína v červnu míří Toby Samet a jeho Avantasia.
4: Naposledy zde uvidíte naživo Sepulturu.
5: Dorazí kultovní Anthrax.
4: 50 let na scéně tady oslaví Accept.
5: A těšit se můžete i na Pain, Gotthard, Camelot a řadu další.
4: Metal Fest.
5: Od 5. do 7. června v amfiteátru Lachotín.
6: Go, go, go, gorila.
7: Kup kávu a zachraň Rafikyho přátele. Rafiky byl samec horské gorily. Potkali jsme ho v Africe při cestě za kávou, ale před 5 lety ho zavraždili pytláci. Pojmenovali jsme po něm novou kávu Mountain Gorilla Coffee. Rafiky. Rafiky znamená svahilsky přítel. Káva Mountain Gorilla Coffee Rafiky přátelsky pomáhá horským gorilám. Tak kup kávu Rafiky a zachraň Rafikyho přátele. www.kavagorilla.cz
0: Radio Stage.

Rock Radio Stage je nazvučená. Kapely už se řadí v šatně, v kotli už to vře. Tak to pojďme rozpoutat. Léto plný živáků na Rock Radio Stage. Letní pátky si nechte volný, ať neprošvihnete ani jeden koncert našich poctivých českých kapel. Poctivých českých kapel. Od června až do srpna budou pátky patřit živákům kapel, který máte rádi. V 8 večer buďte u repráků a dejte si živou muziku ke kvalitní grilovačce. Léto plný živáků na Rock Radio Stage. Víc českýho roku.

0: tady zakázaný ovoce.
1: 6. června se uvidíme v Praze na Střeleckém ostrově, kde pokřtíme naše nový album Mezi láskou a nenávistí. Na tomhle opener koncertě prostě nesmíš chybět.
0: Těšíme se na tebe, vstupenky pořídíš na Go Out.
2: Seznam Fest. Už 6. června v Garbe Holešovice. Vystoupí PSH, Skyline, Lenny, ale taky Kašpárek v rohlíku a Kapitán Demo. Těšit se můžete i na živé podcasty a tunu další zábavy pro malé i velké. Přijďte s námi oslavit 30. narozeniny Seznamu. Vstupenky na webu seznamfest.cz.
3: Zkus naše streamy na rockradiostage.cz. Rock Radio Stage.

Ahoj, tady je Izzy z Dogy. Já zdravím všechny posluchače Rock Rádia Stage a těším se na vás na pořádných českých festiácích. Ahoj.

0: Radio Stage.
1: Stage.
0: Poctivej český festák.
2: Atención!
3: Jen jednou za rok se to stane. Jen jednou za rok máte šanci... Protančit celý říjnový víkend ve Španělsku s La Tropical. Jedinečný taneční kurz v prostředí sluné Andaluzie. Nejlepší latino lektoři a nekonečná zábava ve vile kousek od moře. Řekněte sí a přihlašte se na www.latropical.cz.
2: La Tropical!
3: La Tropical. Jedinečný taneční týden ve Španělsku. Pospěšte si. Kapacita kurzu je omezena.
4: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
5: Vyberte si třeba nektarinky kilo za 49,90 a rajčata Miniroma 250 gramů za 19,90 až do 2. června.
4: Čerstvé jako z Kauflandu.
6: 4 dny toho nejlepšího metalu a přátelské atmosféry, to je Basin Fire Fest 2026. Wasp, Apokalyptika, Paradise Lost nebo Napalm Death a dalších víc než 40 kapel už 24. až 27. června ve Spáleném Poříčí. A nebo vyraž na Basin na Otočku, je dodejní stupenky pro jednotlivce i dvojce, prodej na Basin.cz.
7: Basin Fire Fest mediálně podporuje Rock Radio. Rock Radio. Rock je slušná muzika.
8: Poslouchej Rock Radio Stage v mobilu. Stáhni si apku radia.cz a užívej si poctivej český festák, kde budeš chtít. Rock Radio Stage.
9: Vždy

Radio Stage. Poctivej český festák. Rock Radio Stage. Česká rocková scéna.

0: Stage. Rock Radio Stage. To máte jarní turné, podzimní turné, výroční turné, to máte letní festivaly, to máte nový desky, nový singly, to máte klipy, to máte novou sestavu, starou sestavu, původní sestavu, to máte comeback, reunion, no kdo to má všechno stíhat? Chcete držet krok s českou rockovou scénou? Sledujte Instagram a Facebook Rock Radio Stage a web rockradiostage.cz a už vám nic neunikne. Rock Radio Stage, to je poctivý český festák on air i online.
1: Chceme ho postavit vlastníma rukama?
2: Vybrat dobrý materiál a vybudovat náš domov.
1: Porfix. Zděte s rozumem, budujte srdcem.
3: Už zase nejde internet.
4: Ta Wi-Fi je pomalá.
3: Ne.
5: Nebylo toho vysedávání u monitoru už dost? Co takhle pořádný pohyb pro vaše děti? A navíc v latinskoamerickém rytmu a hip-hopu a pod vedením rodilých tanečníků.
4: Yes!
6: Taneční škola La Tropical pořádá letní příměstský tábor pro děti v Praze.
4: Celý den tanec, zábava, kamarádi a k tomu i základy španělštiny.
5: Přihlaste děti na www.latropical.cz už teď. Kapacita táboru v červenci i srpnu je omezena. La Tropical. Taneční kroky vaše děti naučí všude, ale my je naučíme tančit. I o prázdninách.
0: Rock Radio Stage.

0: Radio Stage.
1: Stage.
0: Poctivej český festák.
2: Tak děti, zítra je taky den. A teď už do spacáku a spinkat.
3: Luboši, ty ho nevíš, ho! Nic tím neudělal!
4: Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz.
5: Sabaton startují metalové léto v Plzni.
6: A přivezou sebou obří produkci. Největší tank a z Brusu nový setlist. Speciálními hosty jsou hvězdná zpěvačka Nightwish Floriansen, power metalová síla Majestica a Skardust. Nenechte si ujít unikátní show Sabaton. Již 3. června amfiteátr Lochotín v Plzni.
7: Kup kávu a zachraň Rafikyho přátele. Rafiky byl samec horské gorily. Potkali jsme ho v Africe při cestě za kávou, ale před 5 lety ho zavraždili pytláci. Pojmenovali jsme po něm novou kávu Mountain Gorilla Coffee. Rafiky. Rafiky znamená svahilsky přítel. Káva Mountain Gorilla Coffee Rafiky přátelsky pomáhá horským gorilám. Tak kup kávu Rafiky a zachraň Rafikyho přátele. www.kavagorilla.cz.
0: Radio Stage.
8: Vracím se domů nad ránem, kvalitním vínem omámen, z přímek se stávají zatáčky, točí se svět sem na sračky, vedle mě zvrací princezna, nastavím dlaň

0: Pěkný den.
1: Himmel holoto, tady Horst z kapely Trautenberg. Zdravíme posluchače Rock Radia Stage. V létě se vidíme na vyvoněných poctivých českých festiácích Rock in.

0: Radio Stage. Poctivej český festák non-stop, ale jistě, jak si račte přát, jedině na Rock Radio Stage se střídají nejlepší český rockový kapely s největšími hvězdami světového roku. To nejlepší z festáků, kulturáků a zábav, to je Rock Radio Stage. Víc českýho roku nikde jinde neuslyšíš.
1: Tlačíš?
2: Tlačím, ale moc to nejde.
1: Nastlačený vzduch je nejlepší e-shop kompresoryvzduchotechnika.cz. Stlačili jsme nabídku všech produktů na jedno místo.
3: Kompresory.vzduchotechnika.cz. Kromě vzduchu na nikoho netlačí, za to dobře poradí.
1: Kompresoryvzduchotechnika.cz. To je fičák.
4: Mami, tati, víte, kam pojedeme na výlet? Do Zoo Chleby! Tam můžeme krmit daňky a taky dykobrazy. A mají tam i lvy. Jo, a můžeme tam přespat, to bude jako v safari. A jestli dostanu hlad, tak tam mají nejlepší palačinky. Tak co, jedeme? Zoo Chleby!

0: Radio Stage.
1: Stage.
0: Poctivej českej festák.
2: V Jisku právě začíná výprodej plný fantastických nabídek. Sleva až 65% na široký výběr výrobků pro váš domov i zahradu. Jisk. Scandinavian Sleeping and Living.
3: Atención, señoras y señores!
4: Roztančete se do léta v latinskoamerickém rytmu. La Tropical pořádá intenzivní kurz tance pro dospělé.
3: Un, dos, tres!
4: Mix latino, bachata, salsa, dance heels a reggaeton.
3: La Tropical!
4: Přihlaste se hned teď online na www.latropical.cz. La Tropical. Taneční kroky vás naučí všude, ale my vás naučíme tančit.
3: Awarashar!
5: Nemáš co na sebe? Chodíš jako trhán, ale do kvádra tě nikdo nedostane. Pořiď si slušný oblečení na e-shopu Rock Radia na www.rokovýradio.cz.
6: V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
7: Cyrilovy brambůrky, různé druhy, 100 gramů za 17,90 a Pilsner Urquell světlý ležák půl litru za 25,90 až do 2. června.
6: Kaufland.
0: Radio Stage.

0: Stage. Headlineři.
1: Wake up!

0: Rock Radio Stage. Stage.
1: Vyhrajte s Lidlem jednu ze 150 tankovacích karet Tankarta Easy do nejširší sítě čerpacích stanic Orlen v hodnotě 2500 korun. Stačí nakoupit v Lidlu v minimální hodnotě 750 korun, u pokladny naskenovat aplikaci Lidl Plus a jste automaticky ve slosování. Každý nákup nad 750 korun znamená další účast ve slosování. Lidl, to se vyplatí.
2: Kolik zážitků se vejde do jednoho léta? Z pražského letiště můžete letět přímým letem až do 200 destinací po Evropě i dál do světa. Třeba do New Yorku, Toronto, Filadelfie, Soulu, Pekingu nebo Taipeje. Vyberte si svou cestu na prg.aero.
3: Dostal s počeským roku chuť na rockový legendy, tvrdou muziku nebo něco alternativnějšího? Zkus naše streamy na rockradiostage.cz.
0: Rock Radio Stage.

0: Vyznáváte jedině klasiku a s žádnýma novotama si na vás nepřijdou? Jak tomu není minimálně 40 let, tak tomu teče mlíko po bradě? A ty mladý stejně neví, co je dobrý? Nalaďte si náš stream Legends of Rock a budete na svých. Od Abraxasu po Žlutýho psa. Klasika a legendy roku. To je náš stream Legends of Rock na rockradiostage.cz.
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová kýta bez kosti, kilo za 69,90. A soličilo prosecco 3/4 litru jen za 59,90. Albert. Dle srovnání k 25.
2: Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. A je to. Home Credit. Pro lepší příběhy.
3: Tady je Martin Kapek z kapely Traktor a zdravím všechny posluchače Rock Radio Stage. Mějte se a Traktor s vámi.
0: Rock Radio Stage.

Ale stojím jako blázen v teplém dešti a chtěl bych zpátky všechny rány, co jsem dal. Málo se bojím, stačí krok a můžu letět někam pět.

0: český festák.
1: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
2: Tak dobře poslouchejte.
1: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
3: House Running.
2: Naprostý unikát na trhu se zážitky.
1: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
2: Budete viset 101 metrů nad zemí.
1: A pak... Pak si to pěkně seběhnete dolů.
4: Maminko!
2: Prostě pořádnej adrenalin.
1: Tenhle zážitek najdete pouze na...
3: Firma na zážitky.
2: CZ.
5: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
6: Vyberte si třeba nektarinky kilo za 49,90 a rajčata Miniroma 250 gramů za 19,90 až do 2. června.
2: Čerstvé jako z Kauflandu.
7: Tankování je teď docela rodeo. To Centropol drží ceny energií pěkně na uzdě. Zajistil elektřinu a plyn i pro vás, tak přejděte k Centropolu. Zafixujte si ceny až na 3 roky a získejte jistotu v nejisté době. Volejte zdarma 800 575 575. Centropol.
0: Rock Radio Stage.

Můj čas může říct, já už neplatím. Rád dvakrát bych žil, mám jen zbytek sil a času míň, než se mi zdálo před půl hodinou. Příteli, chvátej SOS, ať se mi

0: se ocit v tísni časové.
1: Rád bych zůstal živ, chci dýchat jako dřív a čekám dál, že přece ustrneš se na...

0: Každej festák jednou skončí. Kapely odjedou, bedňáci složí pódium a rozbahněná louka opět zaroste trávou. Pár dní zábavy a pak rock utrum. Co s tím? Rock Radio Stage.
1: Stage.
0: Je otevřená non-stop. 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, 365 dní v roce. Na pódiu se střídají nejlepší český rockový kapely a sem tam zaskočí i nějaká zahraniční.
1: Stage.
0: Rock Radio Stage. To je poctivý český festák non-stop ve vašich krystalkách.
2: Chceme ho postavit vlastníma rukama,
3: vybrat dobrý materiál
2: a vybudovat náš domov.
4: Porfix. Zděte s rozumem, budujte srdcem.
5: Heroes Gate

0: 33. Na zápasě jsme. Under Armour makes you better.
1: Nemáš co na sebe? Chodíš jako trhan, ale do kvádra tě nikdo nedostane. Pořiď si slušný oblečení na e-shopu Rock Rádia na www.rokovýradio.cz. Trička, mikiny, ponožky a spoustu dalšího. Slušný hadry na www.rokovýradio.cz.
2: Kup kávu a zachraň Rafikyho přátele. Rafiky byl samec horské gorily. Potkali jsme ho v Africe při cestě za kávou, ale před 5 lety ho zavraždili pytláci. Pojmenovali jsme po něm novou kávu Mountain Gorilla Coffee. Rafiky. Rafiky znamená svahilsky přítel. Káva Mountain Gorilla Coffee Rafiky přátelsky pomáhá horským gorilám. Tak kup kávu Rafiky a zachraň Rafikyho přátele. www.kavagorilla.cz.
3: Stage.

Ahoj, tady je Izzy z Dogy. Já zdravím všechny posluchače Rock Radia Stage a těším se na vás na pořádných českých festiácích. Ahoj.

0: Radio Stage.
1: Stage.
0: Poctivej český festák.
2: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například Pierrot, smetanový jogurt, různé druhy za 9,90. Biboj, šunka nejvyšší jakosti 100 gramů za 21,90. A kmotr, lovecký salám 480 gramů za 89,90. Až do 2. června. Kaufland.
3: Tankování je teď docela rodeo. To Centropol drží ceny energií pěkně na uzdě. Má dost elektřiny a plynu i pro vás, tak přejděte k Centropolu. Zafixujte si ceny až na 3 roky a získejte jistotu v nejisté době na centropol.cz nebo ve vašem zákaznickém centru. Centropol.
4: Metal Fest Opener.
5: Do plzeňského Lachotína v červnu míří Toby Samet a jeho Avantasia.
6: Naposledy zde uvidíte naživo Sepulturu.
5: Dorazí kultovní Anthrax.
6: 50 let na scéně tady oslaví Accept.
5: A těšit se můžete i na Pain, Gotthard, Camelot a řadu další.
4: Metal Fest.
5: Od 5. do 7. června v amfiteátru Lachotín.
7: Poslouchej Rock Radio Stage v mobilu. Stáhni si apku radia.cz a užívej si poctivej český festák, kde budeš chtít. Rock Radio Stage.

Sedím na studený zemi, pomalu se rozednívá a mě už došly sirky. Zase jednou zvítězilo světlo nad tmou. Pořád dokola čtu ta slova, ze kterých mrazí. Do nekonečna si pokládám tu samou otázku. Kdo bude brečet, až budu umírat? Nakonec brečím já, protože se na ní vlastně bojím odpovědět. A tak beru do ruky kámen, který upustil muž bez tváře, a snažím se dopsat jeho vzkaz.

0: poctivý český festák nonstop, ale jistě, jak si račte přát. Jedině na Rock Radio Stage se střídají nejlepší rockový český kapely s největšími hvězdami světového roku. To nejlepší z festáků, kulturáků a zábav, to je Rock Radio Stage. Víc českýho roku nikde jinde neuslyšíš. Lať Rock Radio Stage v Dabu.
1: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Royal Crown Cola slazená třtinovým cukrem nebo Targa za 26,90. Birel jedinečnou chuť nenahradíš, půl litru za 18,90 a Milka zmrzlina různé druhy za 36,90. Až do 2. června. Kaufland.
2: Český Goodwill znovu hledá a oceňuje české podnikatele a firmy, kterých si lidé váží. Znáte takovou firmu? Tak na co čekáte? Nominujte ji na firmového Oscara. Je to zadarmo a navíc můžete vyhrát třeba prestižní studium MBA. Český Goodwill. Ocenění pro firmy, kterých si lidé váží. www.českygoodwill.cz.
3: Dostal s počeským roku chuť na rockový legendy, tvrdou muziku nebo něco alternativnějšího? Zkus naše streamy Legends of Rock, Hard and Heavy nebo Alternative Rock na rockradiostage.cz. Rock Radio Stage.

0: Radio Stage.
1: Stage.
0: Poctivej český festák.
2: Ahoj, tady Zakázaný ovoce.
3: 6. června se uvidíme v Praze na Střeleckém ostrově, kde pokřtíme naše nový album Mezi láskou a nenávistí. Na tomhle open air koncertě prostě nesmíš chybět.
2: Těšíme se na tebe, vstupenky pořídíš na Go Out.
4: Milí čtenáři, ve starém pískovcovém lomu v Boskovicích opět ožívají mé dobrodružné příběhy.
5: A tava!
6: Přichází Vinetů a velkolepé divadelní představení pod širým nebem Poklad na Stříbrném jezeře. O letošních prázdninách posledních 20 představení.
4: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj alias Honza Koten.
6: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz nebo v síti Ticketportál.
7: Poslouchej Rock Radio Stage v mobilu. Stáhni si apku radia.cz a užívej si poctivej český festák, kde budeš chtít. V garáži, na poli, v lese, na rybách. Rock Radio Stage si sebou můžeš vzít kamkoliv. Rock Radio Stage.

0: Stage. Poctivej český festák. Stage.
1: Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. A je to. Home Credit. Pro lepší příběhy.
2: Přijďte si užít rozmarné jaro do Aquapalas Praha.
3: U nás slunce svítí každý den, voda má 30 stupňů, vzduch ještě víc.
2: Užijte si zábavu na nejdelším tobogánu, v skluzavkách, v mořském vlnobytí nebo na pirátské lodi.
3: Aquapalas Praha. Zábava na celý den. Více na aquapalas.cz.
4: Kup kávu a zachraň Rafikyho přátele. Rafiky byl samec horské gorily. Potkali jsme ho v Africe při cestě za kávou, ale před 5 lety ho zavraždili pytláci. Pojmenovali jsme po něm novou kávu Mountain Gorilla Coffee. Rafiky. Rafiky znamená svahilsky přítel. Káva Mountain Gorilla Coffee Rafiky přátelsky pomáhá horským gorilám. Tak kup kávu Rafiky a zachraň Rafikyho přátele. www.kavagorilla.cz
0: Stage.

hlavy na povrch se derou a sedejí na plíce.

0: Rock Radio Stage. To je poctivý český festák, který nikdy nekončí. První řadu máš u nás vždycky jistou. Nejlepší český vypalovačky i ploužáky, který si prostě nemůžeš nespívat. Ať už řídíš, uklízíš, makáš, prostě děláš cokoliv. Rock Radio Stage je svatyně zasvěcená poctivýmu českýmu roku, který ti nikdo jiný nedá. Rock Radio Stage. Poctivej český festák. Rock Radio Stage.
1: Šéfe, zas to netlačí. Potřebujem novej vercajk. Starý kompresor už toho moc nenafouká.
2: Chlapi, říkal jsem, že teď na to nemám čas.
1: Šéfe, jděte na web kompresoryvzduchotechnika.cz. Přehledný e-shop, kde mají vše pro stlačený vzduch na jednom místě. Vidíte, co je skladem, i kdy to doručí. Objednáte a doručí nám to přímo do firmy. Během pár minut a online.
2: No, to by šlo.
1: www.kompresoryvzduchotechnika.cz. To je fičák.
3: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
4: Vyberte si třeba nektarinky kilo za 49,90 a rajčata Miniroma 250 gramů za 19,90 až do 2. června.
3: Čerstvé jako z Kauflandu.

Himmel holoto, tady Horst z kapely Trautenberg. Zdravíme posluchače Rock Radia Stage. V létě se vidíme na vyvoněných poctivých českých festiácích Rock in.

Radio Stage. Stage. Poctivej český festival.

0: Radio Stage. Stage. Poctivej český festák.
1: Vyhrajte s Lidlem jednu ze 150 tankovacích karet Tankarta Easy do nejširší sítě čerpacích stanic Orlen v hodnotě 2500 korun. Stačí nakoupit v Lidlu v minimální hodnotě 750 korun, u pokladny naskenovat aplikaci Lidl Plus a jste automaticky ve slosování. Každý nákup nad 750 korun znamená další účast ve slosování. Lidl, to se vyplatí.
2: 4 dny toho nejlepšího metalu a přátelské atmosféry, to je Base and Fire Fest 2026. Wasp, Apokalyptika, Paradise Lost nebo Napalm Dead a dalších víc než 40 kapel už 24. až 27. června ve Spáleném Poříčí. A nebo vydaš na Basin na Otočku, je dodejní stupenky pro jednotlivce i dvojce, prodej na Basin.cz.
3: Basin Fire Fest mediálně podporuje Rock Radio. Rock Radio. Rock je slušná muzika.

takový ty slova, jako čmeláčci. Huňatý a milý s kapkou medu. Stokrát ti je v duchu, šeptám do ucha. Ale znáš mě, řečnit nedovedu. Tak mi promiň, děvče, však to napravím. Buď ty smutku,

0: Radio Stage. Poctivej český festák. Stage. Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Trvanlivé mléko, litr s apkou za 8,90. A svianský más, půl litru, jen za 10,90. Albert. Dle srovnání k 25.
1: Sabaton startují metalové léto v Plzni. A přivezou sebou obří produkci. Největší tank a z Brusu nový setlist. Speciálními hosty jsou hvězdná zpěvačka Nightwish Floriansen, powermetalová síla Majestica a Skardust. Nenechte si ujít unikátní show Sabaton. Již 3. června Amfiteátr Lochotín v Plzni.
2: Přijďte si užít rozmarné jaro do Aquapalace Praha.
3: U nás slunce svítí každý den, voda má 30 stupňů, vzduch ještě víc.
2: Užijte si zábavu na nejdelším tobogánu, v skluzavkách, v mořském vlnobytí nebo na pirátské lodi.
3: Aquapalace Praha. Zábava na celý den. Více na aquapalace.cz.
0: Rock Radio Stage.

0: Český festák. Stage. Rock Radio Stage.
1: Ze zdi spadlo umyvadlo, obrazy se pohnuly. V běhu sklízíš ze šňur prádlo, zase začnem od nuly. Byli bychom asi hloupí zemřít v lesu zděných stů.

0: Jen mrtvá ryba plave s proudem? Nenosíte křivák na ruby? Mainstream není nic pro vás? Nalaďte si náš slušnej stream Alternative Rock od Alice in Chains po White Stripes. Punk, grunge, alternativa, pěkně na jednom místě a non-stop. To je stream Alternative Rock na rockradiostage.cz.
1: Léto chutná v Itálii pokaždé jinak. Na espresso do Florencie, za večerní atmosférou do Neapole nebo za sluncem do Brindisi. Z letiště Václava Havla Praha můžete letět přímo až do 18 italských měst. Vyberte si téměř 200 destinací na www.prg.aero.
2: Mami, tati, víte, kam pojedeme na výlet? Do Zoo Chleby! Tam můžeme krmit daňky a taky dikobrazy. A mají tam i lvy. Jo, a můžeme tam přespat, to bude jako v safari. A jestli dostanu hlad, tak tam mají nejlepší palačinky. Tak co, jedeme? Zoo Chleby.
3: Atención, señoras y señores!
4: Roztančete se do léta v latinskoamerickém rytmu. La Tropical pořádá intenzivní kurz tance pro dospělé.
3: Stres.
4: Mix latino, bachata, salsa, dance heels a reggaeton.
3: La Tropical!
4: Přihlaste se hned teď online na www.latropical.cz. La Tropical. Taneční kroky vás naučí všude, ale my vás naučíme tančit.
3: Awarashar!
0: Rock Radio Stage.

0: Radio Stage.
1: Stage.
0: Poctivej českej festák.
2: Tequila! Marito!
3: Děvče, když chlapce spatří, vypadá jak klam, do cirkusu patří. Růžovou vestu a modrý oči, na diskotéce kolem se točí.

0: Radio Stage. Stage. Poctivej českej festák.
1: Vítejte v kempu, vaše místo je 867, sektor G.
2: Třikrát zelená, smažák.
3: Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz.
4: Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
5: Sníž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.
6: Tankování je teď docela rodeo. To Centropol drží ceny energií pěkně na uzdě. Zajistil elektřinu a plyn i pro vás, tak přejděte k Centropolu. Zafixujte si ceny až na 3 roky a získejte jistotu v nejisté době. Volejte zdarma 800 575 575. Centropol.
0: Rock Radio Stage.

Rock Radio Stage. Stage. Víc českýho roku nikde jinde neuslyšíš.

prozrať mi její jméno. Je krásná a tajemná a pod bílým závojem jí prosvítají ramena. Prozrať mi jméno tý, co kluci o ní sní, s láskou a nenávistí dává se do písní. Řekni, za čím se skrývá, když v posledním tanečku zatahá za špagát

se. Matky dál vychovávaj, někdy zbytečně, mladý šílence. To se pak sevře v krku, když ukáže třeba na tebe. A pak chraňte naše duše,

0: Radio Stage. Stage. Poctivej českej festák.
1: Prostě už tak nějak zraju do muže, přestože mám duši dítěte. Spíš nežli pro trávu, teď chodím pro růže, kalhoty mi zase nejsou v pase.

0: prostě už tak nějak zraju do muže.
1: Stage. Rock Radio Stage. Na Rock Radio Stage se paří od kuropění. Úderem 6. se otevírá raní kotel, aby se z poránu slušně probral. Protři oko a rovnou si hoď bůčkem v raním kotli na Rock Radio Stage. Rock Radio Stage. Poctivej český festák.
2: Nenechte si ujít výprodej Visku plný skvělých nabídek. Sleva až 65% na výrobky pro vaše venkovní i vnitřní prostory. Visk. Scandinavian Sleeping and Living.
3: 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.
4: Happy Sport!
3: Půjčovna a servis call.
5: Kup kávu a zachraň Rafikyho přátele. Rafiky byl samec horské gorily. Potkali jsme ho v Africe při cestě za kávou, ale před 5 lety ho zavraždili pytláci. Pojmenovali jsme po něm novou kávu Mountain Gorilla Coffee. Rafiky. Rafiky znamená svahilsky přítel. Káva Mountain Gorilla Coffee Rafiky přátelsky pomáhá horským gorilám. Tak kup kávu Rafiky a zachraň Rafikyho přátele. www.kavagorilla.cz.
1: Díky apce radia.cz máš poctivej český festák v kapse všude a nonstop. Rock Radio Stage.

0: Radio Stage. Stage. Poctivej český festák.
1: Ahoj, tady Zakázaný ovoce.
2: 6. června se uvidíme v Praze na Střeleckém ostrově, kde pokřtíme naše nový album Mezi láskou a nenávistí. Na tomhle opener koncertě prostě nesmíš chybět.
1: Těšíme se na tebe, vstupenky pořídíš na Go Out.
3: Nudíte se? Tak si můžete za A koupit Medvídka Mývala, anebo za B prolistovat web Rock Rádia. Mrkněte na www.rokovýradio.cz. Najdete tam například seznam odehraných songů, fotky z rokových akcí a nebo archív všech našich pořadů. www.rokovýradio.cz. Slušnej web.
4: Český Goodwill znovu hledá a oceňuje české podnikatele a firmy, kterých si lidé váží. Znáte takovou firmu? Tak na co čekáte? Nominujte ji na firmového Oscara. Je to zadarmo a navíc můžete vyhrát třeba prestižní studium MBA. Český Goodwill. Ocenění pro firmy, kterých si lidé váží. www.českygoodwill.cz.
0: Rock Radio Stage.

Ahoj, tady je Izzy z Dogy. Já zdravím všechny posluchače Rock Radia Stage a těším se na vás na pořádných českých festiácích. Ahoj.

0: Stage. Rock Radio Stage. Rock Radio Stage nikdy nespí. Tam, kde už to všichni balí, my jedeme afterparty. Od půlnoci do šesti, celou noc na Rock Radio Stage. Předskokani, český stálice a sem tam nějaká zahraniční hvězda. Afterparty na Rock Radio Stage. Pro všechny nespavce. Rock Radio Stage. Poctivej český festák.
1: Už zase nejde internet.
2: Ta Wi-Fi je pomalá.
1: Ne.
3: Nebylo toho vysedávání u monitoru už dost? Co takhle pořádný pohyb pro vaše děti? A navíc v latinskoamerickém rytmu a hip-hopu a pod vedením rodilých tanečníků.
2: Yes!
4: Taneční škola La Tropical pořádá letní příměstský tábor pro děti v Praze.
2: Celý den tanec, zábava, kamarádi a k tomu i základy španělštiny.
3: Přihlaste děti na www.latropical.cz už teď. Kapacita táborů v červenci i srpnu je omezena. La Tropical. Taneční kroky vaše děti naučí všude, ale my je naučíme tančit. I o prázdninách.
5: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
6: Vyberte si třeba nektarinky kilo za 49,90 a rajčata Miniroma 250 gramů za 19,90 až do 2. června.
5: Čerstvé jako z Kauflandu.
0: Rock Radio Stage.

0: Radio Stage.
1: Stage.
0: Poctivej český festák.
2: Chceme ho postavit vlastníma rukama,
3: vybrat dobrý materiál
4: a vybudovat náš domov.
5: Porfix. Zděte s rozumem, budujte srdcem.
6: Vyhrajte s Lidlem jednu ze 150 tankovacích karet Tankarta Easy do nejširší sítě čerpacích stanic Orlen v hodnotě 2500 korun. Stačí nakoupit v Lidlu v minimální hodnotě 750 korun, u pokladny naskenovat aplikaci Lidl Plus a jste automaticky ve slosování. Každý nákup nad 750 korun znamená další účast ve slosování. Lidl, to se vyplatí.
7: 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.
8: Happy Sport!
7: Půjčovna a Service Call.
9: Rock Radio Stage. Poctivej český rock z kazeťáků a VHSek.

0: Radio Stage.
1: Stage.
0: Večerní jízda.
2: Když se snáší déšť s tmou

Radio Stage. To máte jarní turné, podzimní turné, výroční turné, to máte letní festivaly, to máte nový desky, nový singly, to máte klipy, to máte novou sestavu, starou sestavu, původní sestavu, to máte comeback, reunion, no kdo to má všechno stíhat? Chcete držet krok s českou rockovou scénou? Sledujte Instagram a Facebook Rock Radio Stage a web rockradiostage.cz a už vám nic neunikne. Rock Radio Stage, to je poctivý český festák on air i online.

Hýbl holoto, tady Horst z kapely Trautenberg. Zdravíme posluchače Rock Rádia Stage. V létě se vidíme na vyvoněných poctivých českých festiácích Rock in.

0: Radio Stage.
1: Stage.
0: Večerní jízda.
2: Tankování je teď docela rodeo. To Centropol drží ceny energií pěkně na uzdě. Má dost elektřiny a plynu i pro vás, tak přejděte k Centropolu. Zafixujte si ceny až na 3 roky a získejte jistotu v nejisté době na centropol.cz nebo ve vašem zákaznickém centru. Centropol.
3: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
4: Tak dobře poslouchejte.
3: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
5: House Running.
4: Naprostý unikát na trhu se zážitky.
3: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
4: Budete viset 101 metrů nad zemí.
3: A pak... pak si to pěkně seběhnete dolů.
6: Maminko!
4: Prostě pořádnej adrenalin.
3: Tenhle zážitek najdete pouze na...
5: Firma na zážitky.
4: CZ.
7: Atención!
8: Jen jednou za rok se to stane. Jen jednou za rok máte šanci... protančit celý říjnový víkend ve Španělsku s La Tropical. Jedinečný taneční kurz v prostředí sluné Andaluzie. Nejlepší latino lektoři a nekonečná zábava ve vile kousek od moře. Řekněte sí a přihlašte se na www.latropical.cz.
7: La Tropical!
8: La Tropical. Jedinečný taneční týden ve Španělsku. Pospěšte si, kapacita kurzu je omezena.
0: Rock Radio Stage.

this morning.

Stage. Rock Radio Stage. Po práci legraci. Večerní pařba na Rock Radio Stage ti servíruje to nejlepší z poctivých českých festáků, kulturáků a zábav. K tanci a poslechu hrajou nejlepší český rockeři i zahraniční hvězdy. Večerní pařba na Rock Radio Stage nemá konkurenci. Rock Radio Stage. Poctivý český festák.

0: Radio Stage.
1: Stage. Tak vem si mě, bránit se nebudu, vem si mě, podle něj osudu, ledovou kostku na těle nech rozehřát. Vem si mě, bránit se nebudu, tak vem si mě, podle něj osudu.

Poslouchej Rock Radio Stage v mobilu. Stáhni si apku radia.cz a užívej si poctivý český festák, kde budeš chtít. Rock Radio Stage.

0: k nekalým. A hlavně k mikráku, rumu a iníru buzolu přibalím.
1: Rock Radio Stage. Stage.

Ahoj, tady je Izzy z Dogy. Já zdravím všechny posluchače Rock Rádia Stage a těším se na vás na pořádných českých festiácích. Ahoj.

0: český festák. Stage. Rock Radio Stage.
1: Ahoj, tady Tonda Rauer, já za Harley zdravím všechny posluchače Rock Radio Stage a my se na vás těšíme na nějakém letním festíku. Ahoj.

Pusy, představa šťastného života je asi Fata Morgana, neexistuje, dneska má v kapse Afghánistán, policajt je klient, tak se nemůže nic stát, kdyby přišel další, to by bylo, na to by její tělo asi už nestačilo.

0: 4 dny toho nejlepšího metalu a přátelské atmosféry. To je Basin Fire Fest 2026. Wasp, Apokalyptika, Paradise Lost nebo Napalm Death a dalších víc než 40 kapel už 24. až 27. června ve spáleném Poříčí. A nebo vyraž na Basin na Otočku. Je dodejní stupenky pro jednotlivce i dvojce. Prodej na Basin.cz.
1: Basin Fire Fest mediálně podporuje Rock Radio. Rock Radio. Rock je slušná muzika.
2: Chceme ho postavit vlastníma rukama,
3: vybrat dobrý materiál
2: a vybudovat náš domov.
4: Porfix. Zděte s rozumem, budujte srdcem.
5: Poslouchej Rock Radio Stage v mobilu. Stáhni si apku radia.cz a užívej si poctivej český festák, kde budeš chtít.
6: Rock Radio Stage.
7: Stage.
6: Večerní jízda.

Himmel holoto! Tady Horst z kapely Trautenberg. Zdravíme posluchače Rock Radia Stage. V létě se vidíme na vyvoněných poctivých českých festiácích Rock In.

0: Léto chutná ve Španělsku pokaždé jinak. Na tapas do Sevilly, za architekturou do Bilba nebo za sluncem do Barcelony. Z letiště Václava Havla Praha můžete letět přímo až do 20 španělských měst. Vyberte si z téměř 200 destinací na www.prg.aero.
1: Nemáš co na sebe? Chodíš jako trhán, ale do kvádra tě nikdo nedostane. Pořiď si slušný oblečení na e-shopu Rock Radia na www.rokovýradio.cz.
2: Ratatararata, trička, ratatararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bilabil.cz.
3: Rock Radio Stage.

Ahoj, tady je Izzy z Dogy. Já zdravím všechny posluchače Rock Radia Stage a těším se na vás na pořádných českých festiácích. Ahoj.

krátký letní den před bouřkou a město halí těžkej mrak. Benda.

0: život si vždycky najde cestu. Jsme tady za odměnu, ale chováme se jak ve výkonu trestu. Život si vždycky najde cestu. Život si vždycky najde cestu.
1: My jsme